0: Nebezpečno, nikomu nic nepůjčím, ale úplný hovno každému půjčím.
1: Rádio Rock. Rock na plné gule.